0: Foarte cald.
1: Uiulci. Nici 70, 500 950, 200.
2: Radio Ena 80.
3: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.